Zúžil som plán. Tame v kmysi strefila kúla. Nebom ti došel na rođendan. Nebom ti došel na 900.